0: neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymyslili lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemi. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoliv vřítky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím, a nikoliv to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Odebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním brazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká, vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by si byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Lidsky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda je neutrum, ta nikomu nedrží palec. Je nestraná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se jí musí obdivovat. Já nemohu, než se jí obdivovat. Od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
1: Poslouchej, Chemánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
2: Čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všechno. Můj klidnej dáš mi to, zložil to na má bedra, tak se o to nestane.
1: Ale podívej se, Emánku, Lidička tě pozná.
2: Jak by mě mohla poznat? Co pak vypadám nějak divně?
1: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
2: No tak to je ono, to chcem, že jo, tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nechto na mě, dobře. Nestane se o to a dát.
1: Nezvoň.
2: Kdo to zvonil?
1: No ty.
2: No tak prosím.
3: Podzivník, what for letning?
1: Co prosím?
3: You are the butler here. Is it that Sluška?
1: Sluška.
3: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
1: Koho mám prosím ohlásit?
3: Yes, Mick Spiegel Pumperniki. Já jsem Strejc Jonáš. I jedu z Ameriky.
1: You Strejček Jonáš.
3: Yes, all right. Mick Spiegel Pumperniki. Come on. Ale máš dolar? Jdi mě oznámit a kup si za to nějaké pozemky. Yes, all right.
1: Tak a ven.
2: Co dělal?
1: Co to žvaníš odpoledný? To je něco?
2: Bojit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
1: Lidůška tě pozná.
2: Poznal mě sluha? Nepoznal, tak Lidůška taky nepozná. Lidůška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. To je fajn.
4: No, poslouchej, ale ta podoba...
3: What is podoba? What is it? Podoba.

0: podoba, podoba.
1: No, Emanovi.
2: Verze Emanovi.
0: A bratránkovi Emankovi.
2: Ano, yes, bratrány, a to musí být hezký člověk Emankovi.
1: Oh, my dear
2: oh, Holger, yes.
1: How do you do?
2: Good.
1: Have you had a good passage? Have you had a good passage? Tatičko!
3: To cel,
4: co je?
3: Cel, to passage.
4: Byl já.
3: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
4: Já se fakt, uno momento.
3: Česká, česká.
4: Pesič, pesič, pesič.
3: Ty máš telefonní seznam.
4: No, pesič.
3: A já už vím, co to je pes. Pes, pesič.
2: Yes, yes. Yes, yes. I have two pesič. I have a little pesič. I have a bigger pesič.
4: Nice, fine, nice, fine.
2: My pesič is a bigger pesič is a honicin. Honicin, korotvicin zajcin.
4: Nice, fine, nice,
2: yes,
4: fine.
2: Yes, all right. Come
4: on. Nice, fine.
1: Jonas!
2: Matilda!
1: Matilda! Ich liebe dich!
2: Oh, yes!
1: Besser se promluvilo!
2: Yes, rovna tak jsem si tě představoval! Yes! A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
1: Pusí!
2: No! Whisky!
4: Come on!
2: A koňák, každý dám koňák!
1: Ale Jonas, ty piješ alkohol? Ty jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: No jo, no jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňak se pije.
5: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
1: Ano.
2: O Americe? Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ale prosím.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
1: Ale... O New Yorku.
2: No, ne. Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem od tam tady přišel. A konečně vy New York znáte, ne?
1: Ale neznáme.
5: Ne, vážně neznáme.
2: Vy neznáte New York?
1: Ne.
2: No, no tak to jo. Půjdem si sednout. Když chcete o New Yorku...
6: Prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, tam, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
1: Ale ty, to snad není možné.
2: No jo, ne to trošku moc. Ale 12 má jistě.
1: No proč?
2: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru, a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
1: Tohle.
2: No. Teď co je zajímavý, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Upřekněl, když já jdu vybírat činzy a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
1: Jonáši, co dělá Anton?
2: Který? Anton Zelený?
1: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
2: A ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný. Jo, já už vím, jo, ten... A, to víš, že umřel?
1: Mrta? Anto?
2: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svařovali mlíko v takovým velikým kotli, on tam... Šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škralou.
1: Ubohá žena.
2: Žena, no je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela?
1: Taky?
2: No taky, umřela ta, oni totiž, bratanec Anton ji zařadil prádelnu. A ona se upiglovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci. Piglovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď ti tam nosí jeden na krku.
7: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
8: Dobrý večer.
6: Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi dvě nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mi to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju, a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on. To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupujou své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohle to jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda, a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda, nejvíc toho chodí z Brna, a on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s Burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončilo to celé na Zeleném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Reteky, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý ristupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý ristupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babilým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč to nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, kolky nou! Kolky nou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda?
8: Na tuto otázku odpoví můj manažer, Fanta Kocourek.
6: Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda?
8: Na tuto otázku odpoví můj manažer, Fanta Kocourek.
6: Jinou odpověď Ruda neznal. No, oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no, do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletít. Že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška moc se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
9: Proč?
6: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
9: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
6: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
9: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
6: Nebuďte zprostej, prosím vás.
9: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
6: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
9: Já si o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
6: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní Volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té Volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. My jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam popsal, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí se stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo. Ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit. Čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, seš normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, vy se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, vyť máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, seš normální, ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo. On už se otočil jenom takhle, jo. A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to. Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup, bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Retegi ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako a Ruda dělal a ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty boršče a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borš dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo, hele, říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kavanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec, no tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, a to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel, hned mezi dveřma se prásko, řekl,
10: já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollový zpěvák, jo.
6: A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou Chroustalovy klíče. Prosím? Že to jsou Chroustalovy klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
11: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne.
6: A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že Chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého, netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký Chroustal prej si jde pro klíče.
11: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
6: No a tak odešel první, ale přišel druhej, čtvrtej, šestej, sedmej.
11: Dobrý den, nějaký Chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
6: Prej černovlasej nebo co?
11: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde.
6: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký Chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda, protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysí, to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze, po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten Chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal: holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, nechci okamžitě do starých Těstejánce 49, odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Chroustal, nechci okamžitě do starých Těstejánce 49, odle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl: pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodej, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... My jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger, byl urostlý takový, a ten nám říkal: chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal: chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká: urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl, my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme, a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká: nečetl jste Chroustala. Není napisaný. Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká: Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose.
9: To byl inteligentní Steiger.
6: Chroustal Ozvise. Chroustal, nerob srandu. Chroustal, kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta.
9: Jak není, je napisaný, tož musí být, ne?
6: On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
9: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
6: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší.
9: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit?
6: Už je tady, říká Franta.
9: Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob.
6: A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká: poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš? Ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to. Ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako, teď oni nás uviděli, teď si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo?
12: Delegace, že by to byla?
6: Ne, to ne, ti se nesmějí.
12: Permoníci.
6: Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistého brněnštino a jim říká, hoši, nic z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě produbali z Ostravy. Bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Vám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme to rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Nejel, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven, no Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavězili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít a Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty Bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani mejk, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on... Zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu, byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoz, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, prosím pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak panově chcą? No to proszę bardzo, panově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to jest taki bardzo seriózny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
8: ty jsi hajzel, Franto, jo?
6: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na tak, jo? Ač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi, asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt, jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem. To očičko se tam podíval takhle, ozvalo se: Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem.
1: Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
2: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
2: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám.
1: Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.
2: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla, najednou on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se vám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víte, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víte.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
1: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no...
1: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskovolové a všecko. A on ťapal před náma, ten náměstek, jo. 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, jako se sučete, jo, nebo forse rimane regni sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranzo, con la gelosia, so che tu,
0: já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehoď, to gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
2: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: Zdravo, drugári! Oni řekli: Zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový vočáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říkal: Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf, Američanka. No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co? No tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že? Je to nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?
0: Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct?
2: Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomínu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla a bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: Ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkám: No to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám: Proč? Hopni do rigolu. Tak se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou

0: někdo bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, bav to si zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolf, a pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlema to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, ten, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
1: Jojo, pořád se něco děje.
0: A tam to doťuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jací jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: V Mikulově se tento týden mění provoz autobusové dopravy. Kvůli uzavírce hlavního průtahu městem projedou všechny autobusové linky po objízdných trasách. Omezení se týká úseku od Gagarinovy po Vídeňskou ulici. Autobusy dočasně nebudou zastavovat například u polikliniky na Brněnské nebo v ulici 22. dubna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno. Během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. Timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: V Uherském Hradišti musí řidiči počítat s dopravním omezením v ulici v Teničkách. Slovácké vodárny a kanalizace tam zahajují opravu kanalizačního potrubí. Stavební práce potrvají až do 27. listopadu. Během této doby bude v místě omezen silniční provoz. Město proto žádá řidiče o zvýšenou opatrnost a dodržování dočasného dopravního značení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno, během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti, naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Letošní úroda jablek je ve Zlínském kraji výrazně slabší než obvykle. Ovocnáři odhadují, že sklidí zhruba polovinu běžného množství, někde dokonce jen pětinu. Na vině jsou jarní mrazíky, letní vedra a dlouhodobé sucho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno. Během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Lidé, kteří staví dům nebo chatu a čekají na připojení elektřiny, by se měli zkontrolovat smlouvu s distributorem. Kvůli změně energetického zákona totiž musí do konce října podepsat nový dodatek. Pokud to nestihnou a jejich odběrné místo ještě nebude připojené, smlouva zanikne a přijdou o rezervované připojení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno. Během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: V Mikulově se tento týden mění provoz autobusové dopravy. Kvůli uzavírce hlavního průtahu městem projedou všechny autobusové linky po objízdných trasách. Omezení se týká úseku od Gagarinovy po Vídeňskou ulici. Autobusy dočasně nebudou zastavovat například u polikliniky na Brněnské nebo v ulici 22. dubna.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno. Během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: nejmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty nejmilejší.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: V Uherském Hradišti musí řidiči počítat s dopravním omezením v ulici v Teničkách. Slovácké vodárny a kanalizace tam zahajují opravu kanalizačního potrubí. Stavební práce potrvají až do 27. listopadu. Během této doby bude v místě omezen silniční provoz. Město proto žádá řidiče o zvýšenou opatrnost a dodržování dočasného dopravního značení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno, během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti, naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Letošní úroda jablek je ve Zlínském kraji výrazně slabší než obvykle. Ovocnáři odhadují, že sklidí zhruba polovinu běžného množství, někde dokonce jen pětinu. Na vině jsou jarní mrazíky, letní vedra a dlouhodobé sucho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno nebo i skoro jasno. Během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku od jezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje, najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Na dodržování pravidel proto dohlíží rybářská stráž.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až oblačno s 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: V Uherském Hradišti je jasno o novém vedení města na další 4 roky. Koaliční smlouvu podepsali vítězní Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté s nezávislými osobnostmi. Společně budou mít pohodlnou většinu 18 ze 27 zastupitelů. Novým starostou se má stát Michal Dvouletý. Prvním místostarostou bude podle dohody Jana Grigarová z ANO.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až oblačno z 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Dopravu u Břeclavského Teska by v budoucnu mohly výrazně zlepšit dva dvoupruhové kruhové objezdy. Jeden z nich vznikne úpravou toho současného, kde se pravidelně tvoří kolony. Změny souvisejí s plánovanou výstavbou nové obchodní zóny u výjezdu na Brno. V té by měl otevřít Kaufland a také dlouho očekávaný hobby market.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až oblačno z 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Nemocnice Kyjov znovu přijímá nové pacienty do ambulance bolesti. Umožňuje to zlepšení jejich kapacit. Lidé, které trápí dlouhodobé bolesti, se mohou na vyšetření objednat telefonicky, potřebují ale doporučení od svého lékaře. Ambulance zatím funguje pouze v pátek od 7 ráno do 2 odpoledne.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až oblačno z 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.
3: Hoš podrží! Hoš je!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Horonínska.
4: Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku od jezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje, najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Na dodržování pravidel proto dohlíží rybářská stráž.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až oblačno z 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: V Uherském Hradišti je jasno o novém vedení města na další 4 roky. Koaliční smlouvu podepsali vítězní Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté s nezávislými osobnostmi. Společně budou mít pohodlnou většinu 18 ze 27 zastupitelů. Novým starostou se má stát Michal Dvouletý. Prvním místostarostou bude podle dohody Jana Grigarová z ANO.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až oblačno z 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam v ozvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jich Cymbálka.

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zase vidíme měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jich Cymbálka, Kiosko 91,8 FM.

0: Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Nebyl tady Kvarda. Nebyl, on přijde. On je na vyšetření, Kvarda. Já nepočkám. Sláva nazdar! Kvarda, Kvarda, tak co, co doce Mrákota, co říkal?
2: Prej jsem zdravý jako řípa.
1: Co říkal? A z toho se radujete? To bych tak neradoval jako řípa, to by vás mohli jaký na podzim vykopat a odvést do cukrováru.
2: Nepak docent povědá, pane Kvarda, vy toho budete strašit ještě hodně dlouho.
1: Co pak, co se mě týče, to už strašíte tady teď, víte? Vy byste si Kvarda strašení mohl vzít jako zaměstnání. Nebo to, jestli jste opravdu zdravý.
2: Jsem zdravý, když to potvrdil docent.
1: Jo.
2: Docent, to potvrdil.
1: Hleďte, sundejte si brýle.
2: Proč pak?
1: No sundejte si je. To říkám, vy nejste zdravý. Vy jste jenom špatně vyšetřený, víte?
2: Ale jsem zdravý, když jsem pořád při chuti, například teď mám hlad jak rekrut.
1: Prosím vás, to nic neznamená, že máte hlad. Hladovek na tomhle světě denně umírají tisíce.
2: Mně, pane, náladu neskazíte.
1: Já nechci ani.
2: Jo, a ještě víte, co povídal pan docent?
1: No, co povídal?
2: Povídá, pane Kvarda, vy můžete ještě hodit holky.
1: Honit je můžete, to vám nikdo nemůže zakázat. Nebo to, abyste dohonil, víte? Abyste se nezesměšnil, Kvarda. Hejte, kdyby nějaká upadla, vy jste jí chyt. Kvarda, co byste s ní tak dělal? To by mě zajímalo.
2: Co? Odvedl bych ji na ubikaci. Pustil bych náladovou hudbu, vytvořím atmosféru. Zavárím svý kyt.
1: Ale hnete si do rakve, co? On je dobrý myslet na budoucno. Jsem rád, že jste začal trénovat.
2: Co bych si jel do rakve? Docent povídá, že můžu řádit jako za mlada.
1: No, zas jeden, kterýho zblblí doktoři. Kvarda, vy si přiznejte, že ten Mrákota vás špatně vyšetřil, on vás odbil, on jenom potřál vaše body. Kdyby vás přeci vyšetřil pečlivě, tak nějakej neduch, aspoň drobnej, na vás najde, ne? Na takhle starým člověku.
2: Na jakým starým člověku?
1: No, na vás.
2: Dva měsíce před sametovou revolucí jsem byl se sovětským přátelstvím na Kavkaze. A tam mi při družbě jeden stoletej soudruh povídá: soudruhu, ty jsi ještě hříběn.
1: Jsem rád, že jste si pokecal se stoletým soudruhem. Co to bylo za družbu?
2: Při 12. koňaku mi to povídal stoletý soudruh.
1: To víte, při 12. koňaku se řekne lecos. To nemusíte jezdit ani na Kavkaz. Tak vy ke všemu ještě pijete?
2: Ke všemu ne.
1: Ale to vy víte, jak to myslím, ne?
2: Ono totiž, pane, dneska hodně lidí pije.
1: No jo, ale hodně lidí taky nepije a sportuje.
2: A jestli pak víte, který je nejvíc?
1: Ne.
2: Těch, co to stínou obojí.
1: Hejte, s váma nemá cenu diskutovat. Vám člověk neporadí. Vy jste svéráz. Co to máte v té tašce?
2: Byl jsem v lékárně. A i když jsem zdrav, tak jsem tam nechal 1680 korun.
1: Vidím, že jste se dobře zásobil na Vánoce. Co jste si dopřál za dobroty?
2: Vitamíny, neboť potřebuji posilnit i organismus.
1: Jo. A jaký vitamíny vám Rákota doporučil?
2: A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, E,
1: to je dobrý, to je dobrý. Já umím abecedu. Měl jste si koupit taky chikiriditiny?
2: Arizona to není žádná legrace. Je. Stravu dnes je nutno doplňovat, je?
1: To jo, to určitě.
2: Pan docent mi doporučil vitamíny, všechny kromě vitamínu X a O.
1: Jo, proč vynechal X a O?
2: Ty prý mám v hojné míře ve vlastních nohách.
1: Aha, to je pravda.
2: Ale, no? Koupil jsem si tam Vitalin.
1: Vitalin? Na co to je?
2: Omlazovadlo.
1: Co to děláš s člověkem?
2: Třikrát denně jednu tabletu před jídlem a do týdne projste kamec.
1: No jo. No, tak to byste snad i bez Vitalinu, ne? Ale počkejte, že já bych si trochu zakančil ještě. Ne, Vitalin to nechci, to znám. To bere Otava z druhého patra, to nechci.
2: A jaký s tím má výsledky?
1: No zatím mu jenom šíleně rychle rostou nechty, víte. Jo. Může se podrbat na nohou, na chodidlech, ani se nemusí ohnout.
2: To je taky dobrý, ne?
1: No dobrý a za 500 trochu drahý, ne?
2: Hele.
1: Já se podrbu, radši se ohnu, i když se ohnou momentálně nemusím.
2: Tohle je bomba.
1: Co to je?
2: Sex po 70.
1: Ukažte.
2: Čtěte.
1: Kapitola první. Lehneme si opatrně na kanape a pokud si vzpomeneme, vzpomínáme na své mládí. To je dobrý sex tohle. Ten, kdo si vzpomenout nemůže, veme tušku a papír bez linek, kreslí čtverce a obdélníky, pak přejde na kocočtverce a kreslí je tak dlouho, dokud si na nějakou nevzpomene. Prosiva, co si o tohle slibujete?
2: Nic, ale zkusit to můžu. Já zkouším všechno.
1: Co například?
2: Teď jsem najel na Vojtěšku.
1: Jo. Co to s váma dělá?
2: Můj o 2 roky ještě starší kamarád už to bere 9 týdnů. Mm-hmm.
1: A co, jaký jsou výsledky?
2: Zatím se nafouk a stříhá ušima jako krády.
1: No vidíte, tak to musíte sundat čepici. Abyste ouška nebrzdil, víte? Heleďte, Kvarda, nechte to. Přiznejte si, že jste starý na tohle. Že jste mezi dětkama Modrovou.
2: Je pan docent, pán si užiju. Já si chci ještě zarádit, že ho si to zaslouží.
1: Já přede mnou se nevytahujte, já vás nám léta jak svý boty. Vy jste řádil naposled před 2 lety... To jste si zašel do erotického salonu červené berušky a zpátky do domova vás přivezli v bezvědomí. Co mi budete vykládat?
2: To je smutná pravda. Ještě do dneska to splácím.
1: To bylo tak drahý.
2: Dopřál jsem si nadstandardní služby. V salonu pustili makarénu, na mě se vrhly berušky 3 a probudil jsem se sám na intenzivní.
1: No jo.
2: A místo makarény jsem slyšel jenom...
1: Co to vy repujete?
2: Ne, předvádím, mám EKG.
1: No tak teď to říkám. Se sexem je konec, Kvarda. Musíte přejít na úplně jiný zájmy.
2: Ale co bych překázal, říkáte, že se vším je konec, že jsme starý.
1: No na všechno nejsme starý, na politiku jsme mladí.
2: Myslíte?
1: To můžeme začít, no jistě. Hleďte se, kolik vy máte zářezů na pažbě? No vidíte. Tak vás, kdyby volila jen polovina děvčat, kterým jste v mládí udělal radost, tak jste v Senátu na to tata, Kvarda. Za to vám ručím.
2: Tak od toho bych si, pane Zouna, moc nesliboval.
1: Proč?
2: Protože většina děvčat, kterým jsem mládí udělal radost, už to bohužel nemá v hlavě moc pořád.
1: No. No právě proto by vás mohli volit, ne?
2: Myslíte?
1: No.
2: Nepak, já s politikou nechci být nic společného.
1: Ale to musíte se zajímat trochu o politiku, když v tom žijete. Ku příkladu, jakou byste chtěl vládu?
2: Záleží na ročním období.
1: Je snad jedno, ne? Proč? No.
2: Podívejte, když je třeba prosinec, napadne na horách prašan, vyžaduji vládu zimy.
1: Aha, jo, takhle. To já jsem zase rád, že je léto. Protože naše vláda na dovolený nemůže blbnout a ve státě je klid.
2: Nejlepší vládu mají v Bolívii.
1: Proč?
2: Tam se vláda uchlastala.
1: No, to je takový štěstí, my asi nemůžeme očekávat. I v tomhle je naše vláda nedůsledná. Ne, že by nepili, ale nedělají to kolektivně.
2: Řeknu vám, v té Bolívii to musí být binec.
1: No tam nebyl, já to neznám.
2: Tam prej, než prezidentovi ušijou novou uniformu, tak je na něj vydaný zatykač. Tu poslední uniformu prodali šíleně pod cenou Michaelu Jacksonovi.
1: Který to je?
2: No Michael.
1: Michael, já neznám Michael.
2: Jackson.
1: Neznám.
2: To je ten...
1: V Praze. Ráno byla bílá, večer černá. Tu bychom potřebovali v Praze všichni. Hlejte, pane Kvardo, jak to, že to znáte tak dobře v té Bolívii?
2: Já tam mám synovce z manželčiny strany.
1: Jo, co tam dělá, kluk?
2: Původně zkoušel prodávat chodskou keramiku, ale to se v Bolívii moc nechytlo.
1: A málo chodů.
2: Tak přejel na prášky.
1: Na prášky. Lanza. Lanza bílá, vizír.
2: Heroin, kokain.
1: A to jsou byly nějaký svinstva, ne? To trhá prádlo.
2: Svinstvo to je, ale prej je potom dobrá nálada. Nemusíte si na košili dělat ani úzel.
1: No. Proč vám teda to kluk trochu nepošle?
2: Nepošle, poslal akorát pohled, píše... Stričku, pro tebe je to škoda, jestli chceš šňupat, tak si nastrouhej křídu.
1: Křídu? Co to má za smysl šňupat křídu?
2: Smysl to nemá žádný, ale má to ohromný význam, protože prej to není návykový.
1: Jo, takhle. A stejně dáme si radši frťana, nepůjde?
2: Jde pak, pane... Ne, pak dejte si sám, já už jsem svou cisternu vypil před 28 let.
1: Jo, a proč jste s tím přestal?
2: Protože jsem pil tak, že mě vyhodili i ze záchytné stanice.
1: No pane Kvarda, s váma se povídá hezky a za chvíli je Dallas, víte, abych nerad ztratil nic. Já žeru Bobbyho, nepůjdete se mnou.
2: Ne, fakt to je na mě moc náročný.
1: No jo, tak zase po vysílání, já přijdu. Zatím nazdár, Kvarda.
2: To víš jo, kde pak Dallas tam všichni chlastají, jak o záhod. Já jsem chytlavej, kouknu se na to, ještě bych se ožral jak Suelín.
3: Kapitola čtvrtá. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniforem, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky, ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herce Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výhrušky svobodníka Alíka se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítili reflektory a dělníci s ohrnutými límci se trousili do práce. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je část po důstojníku dosud spali, se vrhli zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula Kvata, Voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Nakonec

Kriminálníku, sdělej šoufky ze svý babičky. Až budeš na mě 4., 5. rokem, on tě už ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor roty. Za druhé mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápal jeho zarputilé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci někde u Žatce do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákeřná vražda, kvalifikovaná jako nešťastná náhoda, rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojíny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Leč Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikán začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zaplály ohně. Ale v tu ráno byl zpátky mistr Franco. Bandolína, supěl. Myslíte, že jste narukovali proto, abyste si za státní peníze nahřejvali prdele? Jestli hned nezačnete pracovat, budu si stěžovat vašemu veliteli. Poručík Hamáček se probudil krátce po 8. Zazýval, protáhl se a zahulákal na dozorčí roty, aby mu zatopil a přinesl snídani. Když se tak stalo, zeptal se ho na novinky. Hrte na pracovišti, hlásil dozorčí, kromě vojna Černíka, kterého bolí páteř. Cože? Pana Herce bolí páteř. Hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout k ošetřovně, když spatřil Herce, která se vleče krůček po krůčku, zkroucený a s tváří stranou, opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel, jak se má zachovat. Nejlepší by bylo poslat ho rovnou na pracoviště. Ale co když tomu chlapovi doopravdy něco je? Černík, co je vám? Páteř soudru poručíku, huhlal Herec. To je tak strašná bolest, že si to vůbec nedovedete představit. Hamáček se už klíbil, koukněte, Černík. Vy jste u mě co? Vy jste u mě prostej ulejvák. Jste Herec a ještě k tomu máte kádrový posudek na draka. Co s váma mám dělat? Poraďte mi. Nechte mě zastřelit, soudru poručíku. Zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení. To není špatný nápad, zasnil se Hamáček. A s velkou radostí bych to udělal, jenomže jako velitel odloučený roty vám můžu napařit na nejvíc 7 dní zostřené vazby. A taky to udělám, jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. Tak co, Černík, půjdete? Herec smutně zavrtěl hlavou. To se radši necháte zavřít? Černík přikývl. Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějný flink. Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl. Zůstanete u roty, Černík. Ne ovšem jako marot, nýbrž jako dozorčí. Budete mít obden službu a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta páteř trochu usadí. Taky doufám, přikývl Herec celkem spokojen. A teď mi zmizte z očí. Je to stejně smutný, když je takový individuum jako vy. Ani nezastydí. Rychle někam zalezte a ve 4 vám začíná služba. Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vojný Jasánek se při nápřahu krumpáčem udeřil do brady a vyrazil si 2 zuby. Zaúpěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohleně.
Svalil se na zem.

0: kamenem a začal pronikově bědovat. Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběhli kolem jasánka a začali nebohého vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal, sténal. Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín. Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření. Plně s tebou souhlasím, řekl vojín Pokorný, který do Nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Reč, nechce se mi tahat se s ním. To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrával se za uchem Kefalín. Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl Japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna. Společnými silami naložili řvoucího jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně. Japonka drncala na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil. Stát! Ozvalo se náhle a před vojíny se objevil poručík Hamáček. Co je to tady za maškarádu? Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín. Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný. Jasánek, stryk! Zařval strašlivě poručík a nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky. Celý bílý od vápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úst se mu řinula krev. Koukněte, Jasánek! Vám se? Mně se zdá, nechce makat. A proto si způsobujete, co? Proto si způsobujete zranění. Jasánek, Jasánek. Vy se chcete vyhnout plnění povinností, Jasánek? Mlčte! Teď mluvím já. Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno. Když nám šlo především o člověka, soudru poručíku, ozval se Kefalín. Tyhle starosti, Kefalín, můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost.
1: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
2: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v ulice podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou, žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtěla svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křižovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměli krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami, tady píšou, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách. V životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hulkovým písmem napsáno mám velkého ptáka jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla, Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal a třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej, proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty jsi nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého, kup mu ho. Velkého, my máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka, on drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ještě má, mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Mockrát vám děkuju, ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang a tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže, lidi potili, bůvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu.
3: A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly vjezdy, rozumíš? A někde byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

0: Kapitola 10. Konec šťastných dnů. Být majorem na tak velkém zámku skutečně nebyl lehký úkol. Z pracovišť byly stále hlášeny incidenty, které nebylo možno velkoryse přejít, a Terazky nic nenáviděl tolik jako mimořádné události. Lepší je dřevo růbať, než také vojáky myť, tvrdil Terazky znechuceně, ale podstatnější závěry z toho nevyvodil. Aby přišel na kloudější myšlenky, odešel na skálu podívat se na kefalinovou drezuru vepřů. Ani tady však nebyl spokojen. Za to se Terazky mu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. Kefalín, houkl dolů, kolko máte těch kurov? Sudlomajore, vzhledem k tomu, že jsou v ústavičném pohybu, se mi je dosud nepodařilo spočítat. Máte univerzitu a rátať nevětě, ale 60 jich níje. Kto jich zožral, Kefalín? Zřejmě kuna, sudlomajore, odvětil Kefalín. Sám jsem jich dosud neviděl, ale vojíni Strnad, Černík, Truc a Voňavka tvrdí, že jich tu zahlédli. Může být, připustil Terazky. Třeba ju zastřelit. Neřekl však Kefalínovi, že se toho úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do ráje vepřů ozbrojen dvěma malorážkami. Jsem dobrý střelec, prohlásil. A ta kuna je už Terazky mrtvá. Té noci se v ráji vepřů střílel jako u Verdunu. Terazky pálil po každém stínu a nezřídka ji trefil. Byl opravdu dobrý střelec. Když ráno Kefalín nastoupil do zaměstnání, leželo před chatou jedno zastřelené prase, dva potkaní, jedna ropucha, tři slepice, jeden lesní králík a 6 netopírů. A ta kůla Kefalín ani neprišla. Nastal 7. listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize plukovník Hučka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené hory. Dopoledne navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně a nelze očekávat nějaké závady. Uvědomte si, že na tom velice záleží, zdůrazňoval plukovník. Není myslitelné přestoupit před širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ať je vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslel, odvětil kapitán. Přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavalím zastavit stát. Poté zavalím vpravo bok a k noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám, bude bodák skry. Vše jsme řádně prozkoušeli a vojní veškeré úkoly zcela bezpečně ovládají. Dobrá, souhlasil plukovník. Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Také Terazky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojíny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny pušky. Co bolo, to bolo, vzdychnul. Terazky se všecko ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, avšak ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodů a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. Byla to strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojiny. Po delší diskuzi nastoupil místo Čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, sténal rotný Vaněk. Dojděte pro Černíka, rozhodl kapitán Domkář. Posel se však po několika minutách vrátil a oznamoval, že Černíka opět chytla páteř a nebožák leží jako Lazar na ošetřovně. Simulant, nechám ho zavřít, té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín! Zvolal. Ať se dostaví vojín Kefalín. To snad ne, soudru kapitáne, namítal zděšeně rotný Vaněk. Už jsem řekl, zlobil se kapitán. Posel vyzvedl Kefalína v ráji vepřů a promptně ho dorušil na nádvoří. Kefalín, pravil kapitán, dnešní den je pro vás velikým vyznamenáním. Dostane se vám té cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zbraní v ruce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi. Vaněk si vzal Kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku. Po Chorvatu míš. Teď ti ukážu, jak se puška na rozkaz k noze zbraň sundává a jak se skryje bodák. Během 10 minut byl Kefalín vyškolen. Kapitán Domkář si ho přeskoušel, byl celkem spokojen. Potom Kefalín naklusal do skladu, aby si vybral obrovskou přilbu a zimník až na paty. Kefalín! Upozornil ho ještě rozný Vaněk. Buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervoznit. Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do Nepomuku. Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní hymny. Čekalo se jen na vojenskou jednotku ze Zelené hory a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodinky. Konečně reprezentační útvar pochodoval pod velením kapitána Domkáře na náměstí. Holky, vypískla jedna z místních kreselic, on je mezi nima taky Kefalín a přilbu máš na nos. Kapitán Domkář se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Pochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape. Co stojí stát? Pravo bok! Vel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle předpokladu, pouze Kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil. K noze je zbraň! Zavelel a pušky třeskly o kamennou dlažbu. Zbýval poslední úkon. Bodák skry! Zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, zápolil s bodákem marně. Přihlížející občané se začali zlomyslně pochechtávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlostně hryzal do rtu. Vaněk, pomozte mu, sykl kapitán na rotného. A ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebe víc, ani mnehnul. Soudru, kapitán řekl plašně, ono se to nějak zaseklo. V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na intenzitě. Hovada, šeptal kapitán a stekle přistoupil ke Kefalínovi. Leč ani on neuspěl a prohrál svůj souboj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením. A tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným ladným skokem se snesl z tribuny a před zkompromitovanou jednotkou vstáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zdrceného velitele. Tomu vojínovi se nedivím, ale vy už byste to měl umět, soudru kapitáne. Asi za 2 hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář. Kefalín, můžete si zbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. A doufám, Kefalín, že ten váš pitomej hovacký ksicht už do smrti neuvidím.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Haló? Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím.
3: Mluvíš z prostáku.
2: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
3: Tak přijď, jo.
2: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? No ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karlí, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karlí, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karlí. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karlí, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, viď? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No. Tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá. No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
4: Jo, jsou druhá lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: Samozřejmě.
1: Tak jedete nebo nejedete?
0: Jím. Ne,
1: to vidím.
0: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo.
1: No.
0: Já pojedu.
1: Jo.
0: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo. No, dostanu to ve slovanském domě.
1: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
0: No, mluvte.
2: Signorina.
0: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
1: No, s váma, já
0: nevím. Bene, bene, omluv jenom italsky.
1: Aha.
0: Signorina non mangiare.
1: Signorina non mangiare, no, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete?
3: Můžu?
0: Chianti, 13 let starý.
3: Dobrý, dobrý. Kolik?
0: 13 let.
3: Ne, myslím, kolik.
0: Jo, quanto costa?
3: Quanto costa, no.
0: 1500, myslím.
3: 1500?
0: Jo, lir tedy, lir.
3: To byste se pomát.
0: Tak
3: to. I za to jsou dva svetry.
0: Ha. Mě na spagety svetry nechutná, víte?
3: Je to možný? 1500 lir.
1: Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Vy z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy. No ale co, já se rozčím, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
0: No, ona je to práce s těma špagetami.
1: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
0: Co pak?
1: Já jsem sledovaná. Venku. Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já, no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo? No, tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
0: Naschledanou.
1: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
0: Ano, já tomu rozumím, já tomu rozumím.
1: Kouká po mně, jo? A proč myslíte, že po mně kouká?
0: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
1: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten čistý. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
0: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
1: Grazie. Arrivederci.
0: No, jste
1: mi chtěla něco. Jo, ano, tak. První den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
0: Jo. Jo,
1: a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák,
0: jo.
1: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
0: A, no samozřejmě.
1: No. A tak já vystoupím, jdu v hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý by chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
0: O co?
1: Ale no tak, moc za nás.
0: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
1: Tak, jo, no.
0: No co?
1: Ježišmarja, je to možný? No, vy holt nejste Ital, že?
0: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
1: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
0: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
1: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
0: Hele, hele, hele. To je u toho kiosku ten malej s těma křivejma nohama.
1: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
0: Jo, dobře. Malej,
1: to se taky říct nedá.
0: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? A já to s ním vyřídím, jo?
1: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. Je to ještě chlapec.
0: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
1: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
0: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
1: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
0: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
1: Maria, jak to přijal?
0: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijal je ochotně, no samozřejmě.
1: Jak to, ale vršel jako...
0: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
1: No, usmála.
0: Usmála. S takovým jako příslibem, jo?
1: Ale
0: no, usmála jste se.
1: Usmála jsem se, no.
0: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenkář.

più in misera. Freezer dove ne se not chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
1: Já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
0: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
1: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
0: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
2: Kus.
0: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
1: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
0: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
3: Lili. Co má?
4: Lilian Tvarohová.
3: Já jsem tady.
0: Vítám vás. Vítám vás, nejsrdečněji. Můžete si klidně vzít brejnat, mě to nevadí.
4: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
0: Co?
4: Jedno mínus.
0: A tak. Pardon, dovolíte. Dovolíte, abych...
4: Já vám dovolím všechno.
0: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
4: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
0: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si, podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že ano? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
4: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla provdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
0: Nebyl to ten pravý?
4: Ne, dost bohatý.
0: Nože, stečno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
4: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
0: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
4: Ne, u nás jsem nehrála.
0: Tedy u nich?
4: Jo, u nich jsem hrála.
0: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
4: Biliár? No to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Měl tágařství.
0: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
4: Ano, ano, prosím, prosím.
0: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
4: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
0: Vy sama?
4: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslíš, ne?
0: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím.
4: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl.
0: No nevadí, tak to necháme na Inzi.
4: Ne. Já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší.
0: Vynasnažím se.
4: Tak jsme v lese.
0: Prosím vás.
4: Jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne.
0: Aha.
4: Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův. Cítíte to?
0: Co? Nevějte tomu, prosím.
4: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
0: Vodník.
4: Tam sedím já.
0: Tak vy.
4: A jen tak v košilce.
0: Abyste se nám nenastydla.
4: Já jsem utekla z ústavu. Ale...
0: Dívčího.
4: To
0: je
4: no.
0: Ano.
4: Já jsem
0: jenom v košilce. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
4: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
0: Chci vidět umění.
4: Nedockavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
0: jo.
4: Jen se takhle koukám
0: jo.
4: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu. Toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvab tý role. Očima.
0: No, snažím se to pochopit. No, ale nevím. Pokračujte.
4: Tak to zase klečí ten partner. Víle pauzy. Jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase...
0: To je milovní. To bychom potřebovali.
4: Já zase takhle, jo? Nic neříkám.
0: Jo.
4: Zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom očima. Já furt nečím.
0: A řekněte vy vůbec nic?
4: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. No.
0: Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Mariši. Nemohli bychom tak být trochu hopem?
4: Ale jo, pane, že já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Už já nemůžu o toho krásného partnera. Ten má tuto vrchol svý role. On se někde se... takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako... kokr španěl na bažanka. Víte? Víte takhle? A říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se v to hrdu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
0: Co je?
4: Tam je jako hráz, víte? Tamhle jo, kde se vzal? Tu se vzal?
0: Hajnej.
4: Ale ne, nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej, odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. Je lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? Takhle popadne. Protáhne vás, ukrajina, Afrika. Ty, uličníku. Ty budeš svádět holky z internátu a navízet jim nechlučeným. Cukrátka.
2: Ne, dost, to stačí!
0: Ale... Člověče, co by mě... Vemte papír, hoďte ho do mašiny a pište.
4: Ale pane řítel, to není konec ještě.
0: Vám... Je, mě zastaví. Pište. Pište, návrh smlouvy o angažmá.
4: Ježišmarja. Karle. Už ty by mě, pane řidiči, chcete angažovat, bo jen tak?
0: Ne, vás nikdy, no jo. Vy si klidně mečte dál, no jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, beru o rodiny. Potřebuju Franzka, máme ho!
4: Karle, já seš to. A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte! Ale vidíte,

0: Alfrede?
1: Hmm?
0: Alfrede, mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašné.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No, co proč? No, tak to dělám vždycky tak.
2: No, pak se ho všem není
0: už. Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věřte, jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bych se vám vždy vrátili, víc, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha.
2: No to,
0: no to bys ovšem takhle nevyváděl, viď?
2: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, viď?
2: No ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je
2: vtipnej. Kdyby si zlomila nohu, tak jednak vytíraj do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
2: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
0: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si,
0: no tak ono by se nemuselo chodit tak
2: daleko, že? Já jsem zvědav, no prosím, například.
0: No například?
2: No například?
0: Například před týdnem se nechal v restauraci no, zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
0: Prosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včuru ti povídám.
0: Pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát auták.
2: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
0: Ovšem, nezamčej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla.

0: No to je ohromný. A jakou máš fantazii? No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
1: koukám. To snad stačí, ne?
0: Co?
1: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným 200 žve!
0: Co?
1: Žve!
0: Ono se tady žve.
1: Žve.
0: Tady se žve?
1: Jo.
0: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se můžeš žvát. A kvůli mizerným 200 říkáš?
1: No to jsem neřekla.
0: Ty jsi řekla mizerný 200.
1: Mizerný jsem neřekla.
0: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
1: Neřekla.
0: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít?
1: To jo.
0: Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200
1: no.
0: Na jakýchkoliv velikosti. A pěkně chvíli na vůči třeba.
1: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
0: Co chceš dělat?
1: Počkej.
0: Co chceš dělat?
1: Počkej, to budeš koukat.
0: Počkej, neotvíjte se ten nábytek, nikdo se zničí.
1: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
0: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
1: Jak to? To je náramek od mojí maminky.
0: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. To. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
1: Vidně ho.
0: Je to však.
1: Mně je to všechno jedno. Já ho klidně střelím. Prosím. Klidně ho střelím.
0: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
1: Ježišmarja, kde je ten náramek?
0: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
1: Prosím, tohle tady,
0: no, tak mě ho ukaž.
1: No tak mě ho ukaž.
0: To jsem teda
1: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
0: Jaká portmonka?
1: No jaká portmonka, no. No, a v ní jsou ty 200, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
0: No to vidím.
1: No.
0: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle no, tomu, ty o tom vůbec nevíš.
1: Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
0: Co?
1: Co?
0: Co jsi to řekl?
1: Nic.
0: Že se nic nestalo?
1: No tak to. No,
0: a to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného, nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím.
0: Ne, budeš. Já totiž... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic. Já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
1: Kvůli tomu pláčeš. Portmonku i s penězma. No, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: To právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120 korun si lid. Přičem si dáváš peníze? No, co se dá dělat, to se může stát každému.
0: Ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každému.
0: No,
1: to
0: bylo 200. 200,
1: počkej.
0: 200.
1: A 200 mě, anebo? No tak 200 korun to jsou peníze, ale jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stydět strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulý týden najít občanský průkaz.
0: Jo, jo.
1: No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohle to.
0: Nezamčený.
1: No, víš, co by to bylo, bratu, 40 tisíc. Takže 200 korun proti tomu.
0: To mi neříkej.
1: Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš to.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že... Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No, prosím.
0: Ano. Totiž budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já?
1: No jistě, no kdo já? Ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co?
2: Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
2: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
2: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jak jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala, jo, jako sociálparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluv.
1: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně si jdi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
1: Prosím. Promiň, já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím.
3: Tak jedu.
0: Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řek?
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase tady špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já to nemůžu zůstat.
1: Evo, Miško.
0: S tímhle...
1: Evo, podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není...
1: Pod kostem, ano, přeci mě leží na tvé pěžeka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
1: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Привет, Ива!

Můj táta byl slavnej řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl. Vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s údou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: kamarádovi, co ty jste mu včera dala? Nebo to bylo předevčírem? Není ono už vlastně dneska, zítra? To je možný. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. No tak to už mi nepomůžeš, to ne. Ty jsi vylákal Freddy!
1: Co?
0: To Karlínku!
1: Moment, co to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady.
1: Já bych si říkal Freddy, co tady
0: dělá? Zlázný. Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: No možná, když já se nedívám, já nevidím.
0: No to nevadí. Počkej, lžičkou druhou.
1: Jaký pan mě připravila, hožička připravila, pořád si nepokudu hlavě o něco.
0: Já mám nápad, Karinku, no? My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se z kytečky.
0: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus ne. Jsem chtěla malovat. A oni povídali.
1: Proto ty jsi mě. Nic. Žádný játýrka. Žádný. No tohle snad není.
0: No to je ne.
1: Tohle snad není možný.
0: Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tady, kytičky tvoje, kytičky, já jsem zalévala denně. Tady.
1: Ty jsi zalévala vermutem?
0: No dovol, jak by se tam...
1: Já z toho cítím
0: vermut.
1: Tyhle chuzí se vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kapku, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
0: No co by to bylo, pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jste
0: dělala? Já jsem chtěla
1: původně
0: asi dělat
1: chlupatý knadlety. A co ty flašky tady jsou? Co je plno
0: flašek?
1: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
1: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: No, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
1: To je ohromný. Víš, jak se to říkáš, že? Víš, já vytáhne paty a košky mají prejít. No, pitomec, já tam neupím vládaných. Pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
0: Jo?
1: Mohl jsem. Došla jsem tak starý, že bych nemohl.
0: Ale ne, Karlí.
1: Tam před schodu vidlela krásná operní pěvkyně.
0: Jo.
1: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
0: Karlí, já bych to takhle malinko.
1: Ježiši, Maria Myšle.
0: Jaký Myšle?
1: Žádný Myšle. Ale moje šandy zapršený v šunkofletkách. Co to má znamená tohleto?
0: Já nevím. Vy sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofletky vaří.
1: Právě proto. Protože šunkofletky se pečou. Já ti od souru starý měla, který ti pečou ty šunkofletky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
0: No dovol, tedy já ti řeknu, já pod první
2: No dnes jsem umazávala vidně čárku po čárce.
1: Tady žádný čárky nevidím.
2: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazaný.
1: Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
2: To ti klidně můžu říct.
1: A to mě řekni, to je zajímá.
2: To ti řeknu. A teď to mě řekni, to je zajímá. Tak, Fanio! No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
1: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
2: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrzl ten. No, jak se ho pořád. Ale prosím tebe. Foxterier.
1: No, o co má být?
2: Je tě málo.
1: Ten
2: Foxterier,
1: když mám tady komediánský hůd.
2: Pejsáviček to byl. No a potom
1: přišli
2: holky.
1: Pak mi dělej si pohodličko. Herbert jako v tanku. No to byste musel zajímat, že jsem Herbertu někde.
2: Nožičky.
1: Člověk jenom být tam nepatří z bajháku.
2: Skoro na
1: svém místě. Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to
2: měl, tak nejde tam tady. Tak, druhou
1: nožičku. Dej mi pokoj, prosím.
2: A pak... Co? Co je zase?
1: Moment. Já. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšápal, bačkovi skoro odpočí sápal. Já říkám, že to byly holky.
2: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníka.
1: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody jaký navíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
2: Nejdřív zeště mě. A já ti teda řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
1: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníř.
2: Povídám svátek.
1: Pardon, svátek, já už ani neposlím. Počkej, svátek?
2: No, svátek.
1: Svatá Anna, hladnou z rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
2: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
1: No, zavíjíš.
2: Potom přišla a Věra vošmejcová, já tam holky. Prosím vás, holky, ne, já to tady mám uklízením, já mám vás měla
1: povídej. To tady ani nepovídej! Ty sluč, aby mě to, děti. Tohle, kolik já jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
2: No.
1: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč právě uprašuju ty tyhle ty, abys sem tahla tyhle ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, vy se říkali, nevečer, já to ani nechtěl říct. Denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já
2: se to zeptám. A víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěla. Já to neumím.
1: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
2: To ne!
1: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já, pitome, já vládní, nic neužil, jenom ty procedury, mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Pátka, zabedněna, jsme se rozptilovali dámu.
2: No
1: to jsem z toho, to jsou lázně.
2: S jakou dámou?
1: Naša pomůže.
2: No, tak podívej se. Co jsme si to smasí, jo? Ty jsi se po večerech rozptylovala s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyznáš.
1: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že nejde to... To dosmíte mi. Co je tohle to?
2: No, co by to bylo? Cvíkr.
1: No, já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
2: To není tvůj?
1: Ne, já si na všechny svý věci nežívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvikr?
2: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano. Minulej čtvrtek. Najednou mi zesláb zrak. Koukám.
1: Rolinko. Hele, nasad si ten cvikr.
2: Dobře, to já nosím pořád. Bych...
1: Obráceně.
2: Ale vidím i tak.
1: Na světě cvíka. Tady mi někde.
2: Komisele.
1: Bez přípravy, jsme přemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
2: Tupy, tupy z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelíku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
1: No, ještě kousek.
2: A povídá. To má ne, to má ne. Snad se ti nic nestane.
1: Stačilo. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší.
2: Já vím.
1: Agáta Christie. A tak tohle to je konec. Ty si mi budeš učit dělat pitom se na to všecko. Ty myslíš, že jsem v kuchyni, že jsem zadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Arátu Christy od našeho klasíka milovaného.
3: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
1: tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věcí, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
3: Tohle to mi nemůžeš udělat,
1: Karlo.
3: Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
2: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsvěť.
1: Takže ti si z toho ještě můžeš dělat legraci, tě ještě z toho lepšího můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
3: Nebral, říkal, jo.
1: Ty zase nic neměli. Furt rozestavěný barák, pak se ti zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, jak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
3: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt tu redukční dietu.
1: Co máš společného? Duše v dietu.
2: Je taky špatně s
1: tím. Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
2: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
1: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, no. Že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
2: To já jsem ale neřekla.
1: Ať něco povím, ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradené.
2: Pravda.
1: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
2: Jaká Julinka?
1: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Nebyla jako ty slepice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
2: A budu povídat pane inženýre.
1: No, hlavně poznáš, co je kdo, prosím tě. Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bivo je skance. Zářený.
2: Zářený, a který ho asi z nich myslela.
1: Oba.
3: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
2: Už to ty nepochopíš, páč, já pracuju hlavně.
1: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
2: Já to nepochopím,
1: protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úzkopku, já jsem takhle hudí, a pak, že to nepochopím, tady to tvíš márání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Přijďte večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já... Já to nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
2: Kdo to psal?
1: To mě právě zajímalo, kdo to psal. No. Tak na, vezmi si ty svý pustý tajničky a podívej se.
2: Já nevím.
1: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
2: Já.
3: Ano, já. Já?
2: Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
1: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
2: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
1: Ještě přič.
2: Jen si ty k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
1: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
2: Sama, ano.
1: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi?
2: Mimo tatínkovi.
1: Pokud víš, že už je 14 dní mimo pravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
3: Mě nedojmeš. Vem si svý saký.
2: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
1: A co ta taková historická skříň?
2: Historická, jo. To si klidně můžeš vzít u tatínkovou skříň.
1: Neurazí.
2: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
1: Co
2: jo? Jaký červotoč?
4: Dobrý den.
1: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
4: Já tady hledám takový malej aluminiovej klíček, když dovolíte.
1: Co říkáme?
4: Aluminiovej klíček, vypad mi.
1: Hliníkový klíček?
4: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiovej.
1: No moment, počkejte, a vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně, teplejc, nashledanou.
1: Rozumíš tomu? Co už dneska si ty lidi nedovolej víc?
2: My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a
3: úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skříň.
5: To a smrkaj, kdo se hrabe.

0: Velestiny dámy a velestiny pánové, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrsknout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si mysleli, přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo nějak taková opera, to byla známá, Assicurazione Generali, jo, Assicurazione Generali, tam jsem byl angažovaný a tedy italská řeč je náramně jednoduchá. Vy to budete taky hned, nějak musí každý zrovna rozumět, capisci italiano, si si, capire italiano, sono vecere, capire italiano, sono vecento, cento, cire, capore, capore, capore, catate, camame, casire, catone, catone, italiano, sono vecento, cento, camame, capivo, italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lampredoni, sifore, capore italiano, mene venati, asim, sifore, italiano, sono vecento, Gondola, si può Italia, si le core, paiere italiano, viene rampino, bambino, bambino, papiro, italiano sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto. Zatra, to grali z mašink verbaková řeč, to není jenom jednoduchá věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle, ku příkladu peníze, mesdames, messieurs, on a je le français, ty je ne sais, je ne sais pas. Et la France, je la prends, s'enfonce, elle apprend la siphon, la penche, je la ronde en général, donc je la vends. Elle apprend, c'est la France, la France, la France, la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, et quarta bouzara, Zurich, je n'ai pas un achlauf. Et la France, c'est un gilet palais, une étagère. Je n'ai jamais de la société, pas de jeune à canapé. Et la France, c'est n'a pas un tienneur gilet. Y'a même si c'est le nasal, ni ton, et mon gosse, t'as une française, t'es nasal, y'a même si c'est nevidíte, ale já mám na sál dvě minuty, mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčil do nosu takový dva štifly, já vám jsem s těma štiflema lítal tři měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štifle nešly zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu, etui, etui, etui, a Němec řekne, futrál. To je právě ten rozdíl. Ne, ale teď, abychom vás mohli převedet, řekněme, do Jugoslávie. Tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím tě, mohli, gospodiny, jak ti mohlím, jak ti zdravám, gospodin. Tak jak to, jak ti zdravím, tě mohlím, gospodiny, jak ti mohlím, a tak jim, jak ti gospodiny, jak ti zdravám, já tě mohlím, já tě zmohlím, bogami. Boga, tam běží doga. Zdravím tě jako gospodiny, tak jak ti mohlím, gospodiny, tak jak zdravám. Gospodči, jak gospodiny, gospodě, gospoda, her god honem, kde je hospoda. Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
1: Ladies and gentlemen, our yes, time is to be required, we took the baby our time. Our yes, one very cool, and we put the cut to paper to hear what your time is money, harmonica, harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but I'll hold the cotton to keep it with your poor, what happened to have your time. Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj, teda pendrek, to je horší než harmonika. Your time is money, imitavo, not how can I hold on to keep it with your time. Money, but if you order, please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, to je člověk uklouzne po něčem, tak. A nejskonc vám přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patrozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousiček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma a ono, národnost německá.
2: Hoch geehrte Damen und Herren, aus meinen Grundlichen fahren müssen wir die herrlichen Formen, wenn wir im Grünste stehen, vorher aus dem herrlichen Grundstück, so wie es ist, aus dem herrlichen Licht, in aus der Herrlichkeit. In dem Grünste, oh, das Erlehle in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Grünste, stimmt von vorne hin, mit dem herrlichen Grünste stehen, vorne mit dem himmlischen Erfahrer, aus dem Grünste, von vorne hin, war höchste Wort aus dem herrlichen Grünste, ist vor der Herrlichkeit.
0: Hej, jde? To je konec. Hej, on se musí useknout hned. A to je těžký, tohle to.
3: Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Shangri-La. A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si o toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Klouček. Popravdě řečeno kloučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček v uchu dával kobyle povely a kobyla orala, jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prý nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Šved se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Šved, že ne. Ne, že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít, že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Ne. Švec povídá, ne, krev je krev, syn je syn a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte. Já totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho s